Stefanie Klosec, druhý coach mama, celé čerstvé. Vítaj, Mauke, Lube, Džičatko na svět. A je nimo toho svišiče Hovota Kolu a Hanu Bazeltu, vokotry svišiče tyž nedom viac stupala na

0: Ajčodin, sednače. Podkonc 19. postatech let, jako biesa hučbna redakcia Sapska rozhlasa dále a bole vúviva, pýtaš je tedyši navoda Beno Niekela stajne tiež nové a modé spievne talente, kýž potom nové sapske načasné spievy interpretovachu. A za to polada von hustode tiež do susodnie Českeje. Jedna z tutých českých spievaků bie Hanna Paseltová. A co man Heduška ju nám netko blíže predstaví.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Ve 1960 letach slušeše Hanna Paseltová k najvúznamnejším vosam česko-slovakskeje popovie hudžbneje scény. V leče 1947 rodžena spievaka z Prahy steješe hižo jako šulárka na jevišču a na sebe z jej čopvým vosom skečbni. Ona dživaše se znatými hučnými čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narvana štučka bieše Černá rúže.

Po podušeniu praského naleča Hanna Pazeltová svoju domiznu opuští a podá sa do Švýcarskeje. Tam dre hišče niekotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupí, na jej vúspiechky šmieše ve Česko-Suakskej pak naviazač nemôžeše a vinuaše so tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nám pak vostanie Hanna Pazeltová znáta ako spiváka, kotraž muzikantov do húdženia prosy.

0: Hej, veldig dobro. Postro do budestets, så vil så maja tam pust. My mamy však budyšne tež pust, abo puštu, to je celé potem z vodke, so nicht obere, z vodke z kotroj končine. Když praje pust, přinže skýre se z narenčích končin, abo tež z mesta, my však sme tež pust prajli, abo pušta, když se z druhých končin potajkým. To sú také minimálne rozdžele, ale na koncu tež celé vážne. Kaž prajene vútromne postroje do budestec. Čvone o domovinskej skupine Pančice Kuku nech nezabudu na kolesovarský vúlit dženca do Voklec. Kolesovaria zetká sa so na poštorioch, nevodajče, na popečech, potekým 16 hodin cici při kukovským pomniku, šice ďalšie nech přijedu, potom 17 hodinách direktne do Voklec ke kapavce přírode. Jutce proša kamencu do ľadorne siatej Moniky, tam zmija džen votorinných dúri. Smečkecach zmejajúce mejemetania od popoudňa cioch, soda kofi a tekanc na uječo pečich potom meja padne. Na žolu Serbsko-Ludova ansamblas če sobotu večo přeprošení tam zaklinča operety ze Serbske komorní filharmoniju za počat koncerta jutce večo na povosmich. Miłe vedro vúžič môžeče sviatky kibano skoro liečne vedro na botovských bajových nocach Serbsko-Ludova ansambla sobotu, nedželu a pondželu večo stajne na 20 hodinách so bokuach při tamnejšie bismarkuje vieži zaujšk zbine, štož to znaje, to je taký romantický blečk v bokuach a z cua bota sú prekrásne tiež netko. Neviem pak hať siatky, když je tam tak púne.
1: Štímo se šva, se sobo smil kvar,

0: nábožné slovo.
1: Słyšiče dženca od Antonie Ričcenie ze Sulšec.
2: Ljubiči posluchario, když je Jezus do nebe spil, bych ju ja poštoljo ze Sviaty Mariju ve večorne žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalime modlachu a čakachu 9 dňov na pokoji čela. Ze šumenjom k sviatkam vuliva Sviat Duch sedom darov a napjelni apoštolov z mudrosću, rozumom, radu, vedomosću, silnosću, pobožnosću a bohabojosću. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovi misjon a spjelnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vučše všitke lude, čiče jih vemenje Votca a Syna a Ducha Svjatoho. Trude so tež nam tak veđe, kajž ja poštovam, za zamknjenimi durjemi. Mame strach, so jako kšešćenjo vuznač, a so samo hajmbujeme před svjetom. Njeveme, što mame rečeć, duš so nas prašeja. Tuž prosime, pšin Svjate Ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marije, tvoje tak ljubovane je neveste.
1: Praj Antonia Ričcena ze Sulšec nadavku a zamovitosti kulovskeje vosade. Ci menšine do šest Čechie.

0: ste sac rianemi hankami do dženzniše oranja jednače po šestčeche. A to podame so zmirčinom venkam raz do staviznu čiščaku, kopiruaku a ličaku.
1: Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Když ženca při kompjutoru dživame, potom máme dokumenty a riadováky před sobou. Kajž na písanským blíže, za kotre však je desktop jenželský vúraz. A jún tež z kompjutora znajeme. Tute zapšieča pak nesu se případne budali. Nie, bychu vedoma una makanka 70 letach, kotraž dobeše ľuďom přístup k novému nastroji a dživozným voložič. Tuta metafora pisanského blída by so Xerox parku v Zilikonie veľej uvýva. To by sledženský otriad závoda Xerox. Závod znajeme však skýre za čišťaky a kopírovaky a v 70 letach je tuta javotnožka tiež lézorové čišťaku namakava. Zopak so tamtiež uvíče kompjútoru celé zásadne sobu postajovaše, štož hač do dženznišo oblivuje, kak s nimi dživame, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tým, kak môžeš jacore ličaky ze sobu a s čišťakami zjazač. Při tým sú Ethernet Wheelie, kotrež je miestem štandard za kompjútorové syče. Šo jedne hač na LAN party, birove abo ličenským centrum je. Džeš kompjútory a nástroje přes káble dáte umenia, či za tým Ethernetová technika. Grafický povrch na kompjútoru se symbolemi, vokneškami a meniemi je tiež úsledk dživa Xerox parku. Zdobom písanské programy, kotrež pokazaja čižno při obdživaniu textný dom tak, kajž přinže na koncu čišťaka, s pravými odstavkami, otreskami, nadpismami a veľkosťou písma. Kompjútorovú myšku tam dre unamakali nesú, ale zo převážne z nej kompjútor poslúžujeme a nic jenož z tastatúru, no tež to sú tam upekli. Všetké tute ideje a ďalšie sú 1970 zážnym kompjútoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešné, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestrujem grafický povrch direktne vodňa odladavoj a jún z Windows a Apple kompjútorami pozdišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před kompjútorovým kódom sedač a kožde nadavk kompjútory napísač, ale môžeme za to napísané symbole klikač. Závod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lézorové čišťaky je tak práve zvyčný čvedžav.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Smerčenom venkom. Što trebichu naši predovníci rekli, tuž bychu dajky pšinošky ole svyšeli 6 hodin 14.

0: Tak je spěchovanské tovarstvo na šuli, když projekt podpěruje.
1: Od čarošním posledženou kmenské rade Voklece, kotrož mi jako tunkruč smyčky cach, je Matej Jisvouk rozpravil.

0: Wasam do sedmej podamesoras do drežan do sakske stolice, do tamnišeho svetosvavnoho cvingora, tam zmeja kunst dođenja minuce vulki hok a to kutno razumateo.
1: A naši kolegoja MDR Sakske su na Instagrame z DJom Tinom Piontekom, alias Purple Disco Machine, porečeli. Štyri kočmun z romanje z vami v cvingoru hesuje, čuvič desac hosči? Pro koncert, to je dohromady 640 ľudí, ktorí sa tam potom přes konc týždňa merví. Tino Piontek preprošuje svoj publikum v tuflach šinč, však je to ve Drežanách, kajž taký domáce koncert za neho, hej, a nech sa experiment ve Drežanách rádi. V cvingoru ke popovej hučbe rejovač, no hej, nadiomne tam šo čisto a pikobelo vostanie, to je si mistnosť, na kujž dopad zaslúživa a ja si myslu, v umioc tiež, zase nech šitko, dere poradí.
0: Tino Piontek je po všim svetše popuču, ale najradšo je Drežanach, svoje stolice, domizne a tak liole to potom mez druhým klinči, dež Purple Disco Machine zaraje.

0: Niko Santos, serbskim rozhlasu 5 krana jednače po 7. Odkonc 19. postatych let, jako by se hudžbna redakcija serbskeho rozhlasa dale a bole vutvarila, pytaše je tedyši navoda Beno Nekela stajne nuhe a mode spevne talente, kiž potom nuhe serbske načasne spevy interpretovachu. Za to polada von husto de tež do susodne Českeje. Jedna z tutych českých spevaków bie Hanna Baseltowa, a se manheduška ju nam netko bliže predstaj.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Ve 1960 letach słyšeše Hanna Baseltowa k najvúznamnejším vosam česko-slovakskeje popovie hudžbneje scény. V leče 1947 rodžena spevaka z Prahy steješe hižo jako šulárka na jevišču a na sebe s je čopvým vosom skečbni. Ona dživaše se znatými hučnými čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narvana štučka bieše Černa rúže.

Po podušeniu praskoho naleča Hanna Pazeltová svoju domiznu v opušči a poda so do Švýcarskeje. Tam dre hišče nikotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupi, na je vúspiechky šmieše v Česko-Suakskej pak naujazač nemôžeše a vinuaše so tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nam pak vostanie Hanna Pazeltová znáta jako spevaka, kotraž muzikantov do húdženia prosy.

Nikoci so hižo davno zmyslu noša dokal si lica takle vedolu, abo tež lečnach prozninach vuleča. Haj na přepelnenu Majorku, abo ceče so ze stysacimi turistami při připrio ze Garda jezora uko otvočič. Kada by bylo raz v bližšim koncu pučovač poskytko šakejo v opravdu jac hač nadosť. Abo dajša alternativa se raz z čahom vulečeč za letne prozniny maja pola nímskej železnice nové paušalove tiket za svojby hač to 5 v osobu može za 9 a 10 euro ze zdalo v obkadnými čahami najšelakorišim k dovolom miestnam si do pučovač a zaso ročo potekim. To by bola tiež taká možná alternatíva. Sodom hodžin, džujat nače jednače menšinu do napovosmiche a nedom pola dáme raz do končiny okolo Noslic. Što da so tam tajkoho nešvaného stava.

0: Při najkrásnějším slunčku je 7 hodin 23 do Voranje. Vítejte k nám. Za točí, ja praju raz Bazorkach, Technická univerzita Drježdane v Horní Vůžice jacore džíry za tak jmenované Einsteinovy teleskop do zimě, o tom však jsme již o našem programe jackroč řečeli. Dalše tajky vodkovanské točení převeduje Rune Nitko, blízko Nowoslic. To vidíš při puču zesarnjan do Nowoslic na Lijom Buku, tam steja mašiny, kotrež Nitko hač do konca julija tam toča. Jeli šo, kajš na štrčku beži. Beno Šota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabiral Beno Čodla traje tute točenje jenički džere poprom tak doo.
1: Sprenja vezo, dokaž je džera z najmenša 250 metrov vuboka. Zajšve, kotrež su točili, su byli 250 metrov, abo tež 258 metrov, tak praje mi novinska rečnica projekta. Tun leži zamovitosti TU Drježdane, je potekim tak zo TU točenja převedže za studiju, kotrež opisuje podzemske vobstenošče. Tuta studija je trebna za požadanje vo Einsteinovy teleskop k letu, šako so viacore miestnosti o to požadaja. Nimo Užice sú to Zordiniska a namiezna končina Nemska, Belgiska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do hone Užiske zemie toča, přindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute meria potom, kak mirne deleka je, kak malo so tam po takým hýba. To je však trebne za tajký teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenja kilometry dlhých tunlov. Što so tam blízko Nowoslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež všem zajmovanem rozkvášť. A to 1. júnia popodňu nedom tam při džire. Kožde je tam rade vítane, tak so mi prajli.
0: A jako už netko zajmuje, kak tam na tvarnišču vupada meserna nami a Nowoslicami, tun však mu tež raz tak nimo ječ. Kiba za polada na našu internetovú stronu, tam však sú šitke fota z namenša nekotre, kýž sme za vás zhotovili a s dobom tam tež ešte viac zajmovostku k točeniam zoniče, po takým poladeč raz nimo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: A ti šuot mi ešte raz dobre ranje a spodobanje. Gmenska rada ve Voklecach je čara nadok za ponovenje drohy z nuje vieski do Ružanta přepodala. Dživa převozmie firma z Landsberga za 7,5 500 €. Gmena Ralbice Ružant ma ešte vo druhým vodrysku ponovenja drohy rozsudičky šúčenia 28 400 €. V letných prozinách ma so droha potom vybiju jedno týdženia ponovič. A viace vo čarošim posedženiu zoniče za hodinu. V Votrovie zasadžuje so vobedlianska iniciativa za zakovanie pačoniaceho hniezda. Odpovednú petíciu v internete je miestem jacač 310 ľudí podpisalo. Kajenš v okres Budešin na naprašovanie zdeli predleží za votrovské pačoniace hniezdo oficiálna tvarská dovolnosť. Prečivo dovolnosti pak je v okres miestem z napřečivenie dostal. Kajenš skrajno radno zarada dále reka, môže v okres po prúvaniu z napřečivenia tvarskú dovolnosť cofnič. Tomu chce iniciativa zadživač. Z petíciu žada se ona nimo škita, bačoniaco nezda tež viace škita přírody veuse. Vojerovská župa planuje lica tujšto zaradovaniu. Tak je so předsedstvo župy na zajšom posedženiu gremia miestrujem ze přijotami na 100. posmertnine Augusta Lapšticha Vojerovského v júliu zabieralo. Kajž je zdželi županka Gabriela Linakova, bie Lapštich, serbský pracovník, knihičišťo, redaktor a angažovaný mieščan. Ke jeho česči přijotuja prezentáciu a Bernd Pitkunings zaradovanie 10. júlia hučbne v obrubi. Dále planuje Vojerovská župa lica hišče kubvanskú jezbu do Delnie Vúžice, chce serbský evangelský cirkvinský džen v spálach podpírač, aby na zemie svojbne poponio na horách převiesť. V Budestecach maja po pouliče za so poštu. Čara poponiu sú ju otevrili. Závod DHL stará sa vo filiálu, kotraž je v záradnickým centrum je gmene zamestnená. Miestnanosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so takú odnožku, čiž pristajní ľudí poradžuja a poslúžuja. S dobom je veselo veľsú vôľke, zo môža vôbedlerio otnetka pakete za so v Budestecach otevrač a otevzač. Od srede v občelitej so mody Kejelovace Josefa Hornigec a Klara Paškec na svetových mištostvách v Kejelovaniu v rakúskym mieste Švác. Amtirovaca svetová mištoka Hornigec a kolegina Paškec vúbečujete so v staromnej klase UCIA 20 a prísúšate v obie rakečanskému Kejelovanskému tovarstvu. Na letuších svetových mištostvách v Kejelovaniu v občeli sa nieže 600 posta aktívnych športovcov a športovčov ze dohromady 19 krajov. A to vone bychu, naše povestček iš namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Slunčné vedro v Budešine pri 14 stopňach aktuálne. Hej, jasné nebio, tak najprv raz vostane, hač doši ponia, potom so tiež nekotre mročele tu a tam pokazaja, ale dženca zmejeme dosť prečelne slunčne džen, mimo sucho vostač a žive slibrot zaleze dženca vybiju dňa pohonie v Užice na maximálne 24 stopňu.
2: Ale, ale, ničo ne, dojš dobro jezbo, přijemoj.
0: Srbský rozvoz.
3: Salut! Ça va bien? Nutrec? Oh, you are doing it.

Na, da sme ja čvojo domovinskej skupine Pančice Kuku. Krásne vetro, když sme ja dženca svoj kolesvojnský vúlit do Voklec. Oni zetká sa so na popečich pri kukuskym pomniku a šice druze přijedu potom sedna čaudžinach direktne do Vokleckej kapovce, džiš ich potom dr. Beno Vauda povedže, nauručivši sa so do Pančic, zetká sa so potom skupinario k sromadnemu grilovaniu. No to bude tež krásne večer za ešte. Jutze proša kamencu do ľadarnie Sviatej Moniky, tam sme ja džen v otvorených duri. Smečkecach sme ja jutze meje metanie, a to od popodňa cioch. Na večer pečiš, pádne potom meja. Na žolu Srbsko ľudová ansambla z čes sobotu večer preprošení, tam zaklinča melodia operetu, a to ze Srbskej komorny Filharmoniu za počatk večer na po 8. A bajové noci, te budú netko přes sviatky v Botách, v Borkovách, stajne od večera 9. sobotu, nedelu a pondelu, a to pri Bismarckovej věži, tam, kde je tuta krásna kulisa. A to runia sviatky sveča, kažko je leto, tež leca v Beskecach, od piatka do večera, hač do pondele po takým zdženznišim piatkom. A to zmeja dvaj koparske turniraj nedelu připodno jednačich, turnir dorostuch koparskih cilku starobne klasy Modžine E, a pondelu potom tradicionelne koparske turnir muži. To započne so připodnju jeni.

0: Jöjat na često štyria, Jöve, Jessac, staj si mire na cušce na Mirčen Veclich, tut und spiel Jule Wumysliwoj.
1: Nábožné slovo.
0: A netko na rydže je Antonia Ryčcina ze Sulšec.
2: Dubi pši posluchario. Tyže Jezus do nebe spiel, bych u Japoštoljo ze Sviaty Mariu ve večorne žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalime modlachu a čakachu 9 dňov na pokoji čela. Ze šumienjom k siatkam vuliva siat duch 7 darov a napielni apoštov z mudrosťu, rozumom, radu, vedomosťu, silnosťu, pobožnosťu a bohabojosťu. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovú misión a spielnenie Jezusovoho nadavka. Číče a vúčče všetky ľudy, číče ich v mene Otca a Syna a Ducha Sviatoho. Trúde so tež nám tak vedie, kaž ja poštovám za zamknenými duriami. Máme strach, so jako křesťania vúznač a so samo hajmbujeme pred svetom. Nevieme, što máme rečeť, tyž so nás prašeja. Tuž prosíme, pšin siate ducho, pšinč přes mocnú zástupnú prostvu najčištiše je v útrobe Marie, tvoje je tak ľubované neveste.
0: Praj Antonia Ryčcina ze Sulšec, venadoku a zamovitosti kulovskeje vosade. A tute je a dalše nábožné svoje a nábožné usuvania namakače na našich stronach internetče a ve naše app MDR Serbia. 4,5 menšiny hišče a potom bude 8.

0: Tak hara tam čera dre knežiwa nie čera. Jem bie mate na posedeniu gmenskeje rade Worklece, a to ve smečkecach tun raz. A što je při tem vúskočivo, to slyšiče tež ište biehu tute je hodine. Ale nelado na to je tam tež ište dalše nuost gymnazoniu, Mateo.
1: To maja šetce tež nuo dipki žrika informácie vestanoste, a to je vestanosta Klemens Poldrak sordošču vozviu za dostanje serbska vyša šula Michał Honig 10 euro. Verete wubidžovania fit dopšichoda ščelaka Hit Radio RTL je si kubovaniščo pinne se vúdo bylo a 10 euro maja netko za nuo tablete. Šula je so na iniciativu staršich na wubidžovaniu vopčiliva. A dalše přidatne fengki za towarstvo menujce za športové towarstvo Viktoria Worklece. Te je dostavo spichovanie od závoda Sachsen Energie a to ve vysokosti 1500 euro. Pinne se môža napríklad za dalši equipment vúživač a športové towarstvo Viktoria Worklece je s tým jedne z dohromady 60 závod Sachsen Energie lica spichuje.
0: Dere so sitte tam nam netko vujas neopšedoši mi vosobince, dokaž ja sam jo v tvojem texte čitao, a so sute dostali 1000 euro za nove tablete.
1: Hej, tablete, hej, tablete. Je na forma urekovana, no?
0: Vosom hodin, vosnač.

hudžbnik, spěvar a hudžbny pedagog z Kočebusa Mario Hes, tobě a Nětko, s čelu postru našim ľubým dźěćom a nučkam.

A ještě raz pokiju, když se tam popuču, dobrošetcach nas mě malé šetce z té mobilní byskač. To jedeš z města von na delňu hoku, nimo z Pjato jezora a potom pak nedom napravo nuc, po takým nic nas mě z džir manju rudy delní vojezd, klidno běla voda, ale malé šetce.

0: Orange Soa.
1: Słyszycie od Antonie Rycz, cynie ze Sulszec.
2: Dubi psi posłuchario. Ty się Jezus do niebie spił, bych u Japoštolio ze Sviaty Mariu we wieczorny żoli zamknieni. Oni są tam na Cionskie horie w Jeruzalimie modlachu a czakachu 9 dni na pokoji czela. Ze szumieniem k Sviatkam wuliwa Sviat Duch sydom daru, a napielni Japoštolo z mudrosću, rozumom, radu, wiedomosću, silnosću, pobožnosću a bohabojosću. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovi misjon a spielnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vučče všitke lude, čiče jih v imenje Votca a Syna a Ducha Svjatoho. Trude so tež nam tak vedže, kajž ja poštovam za zamknjenimi durjemi. Máme strach, so jako kšeščenjo vuznač a so samo hajmbujeme před svetom. Nevemi, što máme rečeč. Tyž so nas prašeja. Tuž prosimy, pšin Sviaty Ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marie, tvoje tak ľubovaneje neveste.
1: Tole praje Antonia Rič, cena ze Sulšec, v nadavku a zamovitosti kulúskeje vosade. 4 menšine dođuje Čiche.

0: gasča ves ledne rastla vašego suseda nieco upožiceli, abo jomu pomagali. Ve maju svešime žen susedstva, Sebastian Elikovsk Winkler dajo vesanarjam a vesanarka mulicu vaš ved togo, kak njega a žinca to ugleda s dobrem susedstvom.
1: My sme mieli doš dobre kontakte susedam Liškovku, a naše starejšej tejstej buhej pšašanej naš nan napríklad gašce sú kobovi dejali žrebiš a Peňo Ben bol taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvene Rošk máme za vás přigetované. Zašaltujšo ako všetci nižilu na pojadnok Dolnosjareske radio. Veselím sa na vás.

Sarajevo hecha buzu uvitenski svežen klip a sol, a myto čojenje převežujome s pasujúceu muziku. Žincajšne spiju všižovet pelske spivariki Kleo. Spivie doma, se gronim ja za drugim meja domunia jo dale oko pšec, nosim ju ve učobje, teke kašnio laško hyš, tek tak přes svet meja domunia mi vova.

0: Casu, žož obi lari bývajú přeci staršie a také cesno amské živo ve tovaristvách neodujú laščejšie, vestanio domovinská župa Dolna Vúžica relatívne štabilná. To jo vížeš na tom, až přeci zase nové tovaristva k šievet samého přistupíš z Vyskoju. Srodu na zmakaniu župnika predsedárstva dešne ste sa pred stajivej dva nové. Gregor Klim je přísvochal.
1: Dr. Kaj Janašk predstoj vesnemu tovaristvu v Zabrože. Małe viasce z čihuna dušami plagrodka net na sakskom boku krajnej granice. Veto svuša Zabrot z turistky do Dolneje Vúžice.
2: In Zabrot gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Aus dem Oblewajer, der Morde Toristwosnika Kschestscha se Zwonkami, ist die Jive Serreske Traditie. Serreske Rezabrosche pack nicht wie Zinjepeje da Kroni Janaschke.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo vedekšische. Selke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kubki krotku vita přístup do domovine.
3: Dokulaš suvi zabrože, ateke vyterpjem například razmieli veliku domovinsku kubku. Čo oblutujem až v zabrože neoveci domovinska kubka a ja som se veľgen vjaseliva až som to ženca naskoniva až tam taká veľká kúpka, tne nové tovaristvo, až oni k šie domovinie přístupíš.
1: Také bergárske tovaristvo ve Žilovie, co byš ve domovinie. Južo nendo tam aktívne tradície oplivajú. Oleš Malfus všetci dary žilojskeje domovinskeje možiny. Přiudajú až jo možina južo nendo vedvísna vedpetpere toko tovaristva, napríklad pla veľkých svieženiu kaž kokot. Také zvíta žišuňu a zakvatnejú šulu má bergárske tovaristvo kontakte, tak jogo všetci dar Andrej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domovina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere zusammen oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst zwar zwang, weil damo winje matke pschauer nas pechowainsku pauschalu. Platakiego velikiego du warst zwar ako vejilovie ist nika kundart zwanga mi pschijatamie schnitzo kramadu. Engelmanner motivirio pax geri der liebsche Zwiski dos herdeskiego sveta. Denke plan yoga to war ist weil herdeska rets ne wechet war nicht schon.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sag mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Kak möcher domovina novem tovaristvam opomagaš, k tomu jadnar Markus Kojncar.
5: To prednegaš my s nimi goma, du seži med plakužnego tovaristva na nemeni dva raza oblieto, tam ten kontakt, jo. Až mi im šetci nekak poruce, jo, megaš vam mašo nekak styri luže, rec na šula, te teke přidu k vám dojse. To je ten predneg šac.
6: Posrednjanje
5: tih recnih, což kurze za sersko recnastupa, ali teke potom te přednosti v historii, v staviznach, v kulturi, v znamje tih navogu napšikvat, až jan tam tih luži dali kubva. A to me kužli kubce pak. Všetci zase přednost považujeme tam program recnije šule za šakimi doporucenjami.
1: Kaž co byš tovaristvo žel domovine, to viži koncer ako važne signál.
5: Teke, kaž oni tu recvece ne umeju, oder Mauko jano umeju, proflosklos náš jano, ale za nich oto jano uznaše, tom serskému, až oni přistupijú domovinia.
0: Vesne tovaristvo ve Zabrože a bergarske tovaristvo Žilovie, co ty přistupíš domovinie, oficiálne búža sa to staš na letosnej gvonej zgromažinie župe Dolna Vúžica, ta búža neskerej 11. septembra ochoze. S tým by mi ho župa miastem čižašča aktívnych tovaristvov.

0: Gregora Klimas, Wyszysza, Ištiras, Kulturnimi, Pokaskami.
1: Servus.
2: Ja, ma schon in das Wetke hier nichts prädk, mit deinem Wampchenglied. Pičku jo trawo, nento pasu jo skojcne vjetro, dovede jo motor velikupa nišču petkovim nipjom v regionie jo mjastem južo vecenjonih, tege kalovje su vetvorili žinca svojo kupanišču, špatnego vjetra dla jo su tamta vetvorenje vojan tyžin přesunuvo, ale kupaš mežo šo svetnenta pšetci vetvautore do petka veciga dviju do sedemih vjetco a konc tyžinja a ve feriach južo veciga žasušich. Bošenska noc povesčo, ta je kušte leto ta največja produkcija serskega ludovega ansambla, ved vičjega až do penželjega pšemenijo se stare grožišče opla Bismarckovega torma do raja serskih mitijskih pestavov. Ten razpak s nešednem čojenim žovo pšihod boto a veto, kak mogu tomu zajžovaš až zvostne pšedeze šari tvari fabriku do boto. Všetci do teatra vedmejo se velebocne predprogram, preden raz ustupujo tam Hršebuski žišec musical z serskiju muziku zastupio ved Siga Pešek vedpodnja, a program startuje všetci viaco na povesebih. Napredne majcu v Vielisach stajali majski bom, ale zapšavem su to njegat cenili všetci k svetkam, to se zdanja žinca ešte ve ochoze, Walter Rizolc nie znajo to jednac.
3: My sme ten bom mema holili, tak až ten gulnik nevyžel. Jo, to konia sme mieli zapšegnionek, a potom sme boli prekiali až taký bom, a musel ten ani byť ľažký. Ja sme mohli jen zľudovať a s ním ješ pen domov. Jo. Tam nebyl žen krán, my sme s tými teckani, nám zbrojni, že my sme tak v šíru gotovali a ste šíru pen jordovalo. Ima všichni na ste podpěrané z té šíru úplně, jo.
2: Žinca věco vedvokovo na po šestčech stajají světkone bom v ochoze, o to stará se vejsna možina, bom jo 7 a 2 metry úsoky, k tomu přijde pen ještě priaska a svěšiš budu nieželu přidujarské muzice ved Ziga Žasešech, se vě až se starají o Jezu a píše a zažíši na tvarju skokenský kurot. Jedno sledne kraše ešte penio balokoparska sezóna napšal do Kölns. VfB Kšišo zvážejo se viče do Leak Energiestadiona do Hršebusa v finálu krajnego pokála. Vo viele popšovom veci nežo obej mústve stej se južo za DFB pokál ve všiducej sezóne kvalificirovave. Rozja se lece kraše bužo na kúšte pát, ja se 40 fanov vecakujú. Mežošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo viče na 12. Lubujošo v dujarsku muziku, net ceve žen z najlepšiju dujarskiju muziku doživijošo neželu v grotku, letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželu veciga jadnasčih, najavišču petkovim nebijom v grotku, zastup jolicha. Nežilo mežošo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetvorionih cerkjo v Hršebuskim cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovanja, jadnu ja oraz uzvignjom, ve cerkvi metodistu v Hršebusu krajo spivna kupka Jarobinga pet navidovanjem Valbogi Vaudžic. Jeje muziku znajošo s filma Plana z Gronje jej Hanka. Koncert bužo zega živišich a žasešich viaco. Cebe program namakajošo internetše pet www.ökumene in Cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazky a dalšne informácie nám akajú šo na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gedajú pšiušom viedro sobu.
1: Viedro.
0: Najlepšie wiedro nam zlubiu z lejšojskimi temperaturami. Žinca deje temperatury južo až do 23 gradu stupaš, více až do 27 gradu. Ja, we přijdúcich dniach deje to také tak vestaš a nedy se padaš. Lejšojské svitky nás vycakujú po takom nepadňo bošenská povesť čo noc. To vede.

0: gastča vys ledne rastla vašego suseda nieco upožiceli, abo jomu pomagali. V maju svešime žen susedstva. Sebastian Elikowski Winkler dajo vesanarjam a vesanarkam ulicu vaš ved togo, kak njega a žinca to ugleda s dobrem susedstvom.
1: My sme mieli dož dobre kontakty susedam Liškovku, a naše starejšej, tej z tej buhej Pšašanej, naš nan, napríklad, gašce sú kobuły, dejali žrebiš, a Peňo Ben bu taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvene Rošt máme za vás přigetované. Zašiel tušo, ako všetci, nižilu na pojadnok Dolnosjareske radio. Veselím sa na vás.

Sarajevo chce bude so uvítanský svěžen klip a sol, a my to čojenie převežujeme s pasujúcou muziku. Žincajšne spíjú přížovet pelské spívarky Kleo. Spívie doma s groným jazy drugým meja domunia jo daleko přec, nosím ju ve učomie, teke kažnýho náško hýš, tak přes svět meja domunia mi vová.